0: festival Gora Roka. Najväčší dobrodelný rock festival pri nás. Sidarta, Zabluyana generácia, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson i mnogi drugi. Med 25. i 28. júnia. Na Šentvíšky planoty pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani u ritmu in okusu.
1: CVS Workwear. Delovna oblečila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.